0: tvojito omilený hitovi.
1: Hey, this is Rihanna under my umbrella.
0: Slušaš
2: kanál 77.
0: Samo hitovi.